0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
3: Kládíme.
4: Napravim za jednu zabavnu novu vijest. Program Kino u kvartu ovog ljeta se održava od 14. do 23. kolovoza na 10 lokacija različitih pulskih kvartova uz selekciju 10 filmova. Veliko platno dolaze u kvartove Veruda, Trg Kralja Tomislava, Mon Vidal, igralište Valica, Veli Vrh, školsko igralište, Štinjan placa, Nova Veruda, Rohe Regerova, Art Park, Stoja, Barake, Livada kod mjesnog odbora. Šijana igralište iza Stande, Busoler, Livada kod mjesnog odbora i Kaštanjer, Rižanska 6. Livada kod Pučkog otvorenog učilišta. Sve te lokacije postaće na jednu večer male ljetne kinodvorane na otvorenom. Projekcije počinju u 20.30 i ulaze naravno slobodan. Ova filmska karavana svoje putovanje započinje u petak 14. kolovoza na Trgu Kralja Tomislava u pulskom kvartu Veruda, gdje će program u 20.30 otvoriti veliki život. Lutkarski animirani film Kristine Rupkove, koji priča o odrastanju, pubertetu i prihvaćanju sebe na nježan i slojevit način, progovara i o dječjoj pretilosti.